0: To by George Harrison, hurjadny gitarist a spiewa Beatlesov, z wujimkom jeho hita Annie Road, lubi připosłuchario z bliska a daloka, was, ja Benedikt Dörlich, utrobne witam, na dalšu literarnu učbu besadu na žomach Radia Z ze zbasnikom Pševožovarjom a wudawacelom serbskej literatury ve Česke Milanom Rabalom, bydlacem a skutkovacem ve Varnsdorfe.
1: Vitajte k nám. Ja raz so veselu, zo smiem so dženca znova ze serbskej a svojej poeziu v Svobodnym rádiu ze Žitavy na tutým dvuriečným čítaniu v obdževič s básnikom a moderátorom Benediktom Dirlichom a básnicu Rožu Domašcinej. Milé posluchačky a posluchači, vítam vás u poslechu literárně hudební hodiny v nezávislém rádiu Z v Žitavě. Jsem velice rád, že opět po čase mohu svou poezii a překlady lužicko-srbské poezie představit spolu s básníkem a moderátorem Benediktem Dirlichem a básnířkou Rožou Domašcinou.
0: Hej a Roža Domašcina, znata básnírka, převožováka a udavačelka poezie, je so namaj do studia přidružíva a ona je zestajalka a sobu převažovalka noveje serbske zbirky poezie Milana Rabala, kotraž ma klietu ve ľudovém nakladnictve Domovina Hunč a z kotreje študenca viacore básne přednesemy ve českým originálu a serbsce. Na Rožu mám tuž nedom prašenie, pod kajkým zamierom si Roža básne za vosebitú serbsku zbirku Milana ubrava a zestajava.
2: Hej, můj zamír byl literárne tvorenie Milana Rabala představit s pokazkami jeho cilkovného tvorenia, z jeho cilkovného dživa, to říká od započátku hač do dženznějšího. Přitom jsou mi one básně o sebe vážné, kotrež mají s generáciemi a s domiací v okolinu básnika činič. K tomu svůša počak starší mají, k stavizna města Vanočice a v okolíne. V okolíne básnika sa ho vyzotejš hač do Úžice. A jeho přečeské styl

0: k tudešim basnikam słyšeja k tomu. Scyła je jara na času, za basnie Milana Rabala serbsce a w serbskim nakładnictwie wójndu.
1: Tute twoje słowa môžu jenoš vopkručiť z útroby. A kak te, Milano, tun le ubio, kotož ma kletu vinč, a docela předvíčane udáče svoje poezie ve srbskej rči vidíš?
2: Ja so rár veselu, zo moje básne srbsce v samostatnej zbierce vozjevia a vúdaja. Za to hižo dopredka svúša džak přeložovákam a přeložováriam, zestajace zbierky Rože domaščinie a ľudovému nakladníctvu domovina. Haj, v tutej zbierce sú básne z dela hižo dávno v novinách vozjevené. Viacej, haž polojca, pak sú nové básne, kýž sú so vúrazne za tuté srbské vudače zesrbčili. Za dženca spýtach texty tak vúbrač, zoby čítal, vidžal, abo slyšal, vieste v uviče. Najpredy so tam jevia moje takéc svújbne abo autobiografické básne.
1: Predahač so k básniam je čitajo venujeme, zasvešime dalšiu pieseň na text Milana Rabala. Cve vúčbne vobrubenie tohle vúsevania však sme zestajeli po pšečach našeho dôletného českého pšečela a kolegy básnika. Znač pak, ľube Milano, ište neštok praješ k příchodnej piesni, na kotrej se bezposredne jako svovotvorc vobčelene.
2: Haj rádi. Môj text je skomponoval hudžbník Petr Smetana z Vansdorfa, kdež sme tež spiev produkovali v studiu Ivana Pajsleta. Ve veřejné premiére nyní zazní píseň Jarní nebe, kterou na moje slova složil varsdorfský hudebník Petr Smetana a nahrál ji spolu s Ivanem Pajsertem, Tomášem Sadivem a Patrikem Dvořákem ve varsdorfském studiu Ivana Pajserta.

0: Dotyky. Dotýkáme se. Prsty, pohledy, slovy. Nešťastné jsou chvíle, v nichž dotknout se nesmíme nebo neumíme. V doticích ulpívá celé naše bytí. Dotyk však není uchopení. Jako slovo, kterému porozumíš, nemusí být důkazem, že jsi mě pochopil.
1: Dotknění. Srbský převoz Timomír Škank. Dotkáme se s polstami, poladami, slovami. Nezbožené jsou chvíle, ve kterých se dotkneč nesmíme, abo nezamůžeme. V dotkněních se obkručuje celé naše bytče. Dotknění však nie je přisvojené. Kež slovo, kotrež dosvyšíš, netreba byť dopokaz toho, co se mě zrozumívá.
0: Náves. Scházíme se u váhy. Ne, to není kaplička. Tady se modlíme k úrodnějším bohům. Ten můj nepohne ani decimálkou a tak se sem neodvážím bos, jako oni. Smějí se mi. Neumím týrat žáby, nenajdu jediné hnízdo divokých medáků. Ale na večer, ze tmy za ohněm, vyprávím cosi tak vzdáleného, že i plameny na chvilku zapomněly dýchat.
2: Čítám svojský převožk. Navěs. Zetkáváme se pola váhy. Nic při kapauce. Tu modlíme se k půdnějším bohám. Tun můj nezamůže ani decimálku zahybnout. Tuž nezmůžu se bosy přijít, kaž či, když mě vůzměšuje. Nezamůžu ani žáby čvilovat, nenajdu ani nízdo dživých čmelů. Ale na večer se zatvonia počme, povedam něšto tak korotne. Zo samo pfomenia pozabudu dychač.
0: Dětské ruce obracejí barvy. Podně se procházejí nebi převrhlém. Nedbají betonu ani trávy, ke kráse vybízejí pokorný svět. Z mlhy tedy vystupují květiny a zvířata a ptáci a s písněmi tanec se vkrádá do žil. Slunce strhává šál a žhne, až splasklý vzduch nadýchne se vzlétnutí. Nedočkavé prsty pod zčechraným peřím nahmátnou jemnou kůstku. Doticha chrupne a skončí sen.
1: Ve svojském převožku děčace ruce. V obroče a barby, po zemi kožo, na spouročeném nebiu, nedívajo na beton a travu, do krasy namovieja pokorný svět. Z mly ustupia květky a zvierina a ptáčky a s piesnemi reja, co zadrie do živu. Slunce storne šaul a roželi, doniž splacnené povieto, co neznasyka za pozbie. Neštěpne polsty pod rozbokaným možkom, dotknu se nežného koščika, do čišiny knikne a skončí son.
0: Když bude třeba. Po půlce března, za větru, prořezával jsem větve jabluňkám a pupence do mne hučeli, nechej toho. Jablka v tom ještě slyšet nebylo, ale svědomí, ten obzor na stojačku, vlnilo jak zapírané zprávy. A já toho nenechal. Rozmlouval jsem s vlky a loňskými hniličkami. Pak kolem prošel táta, co jsem mu letos kvůli zatmění v hlavě nestihl posvítit u fotky, a zdálo se, že chválí. Ta nejtenčí, hryzci podežraná, co jsem jí naposled koupil a zasadil, bude mít nejkrásnější plody. Zavařím je bez cukru. Ta šťáva ti zachrání život, když bude třeba.
2: Čítam svojský převožk. Když bude to třeba. Popovojce Mirca za věcikami v obrezovách hauze javučinu. A pupky mě švikachu, nechachu to. Na jabłka jeszcze ničo nie pokazowaše. Takle na ryblu stejo mnie svědomie rebaše, kajž rýmace poselstvo. To nochcych. Tak rozmówiach so s pručečami a lojnšimi s nidličkami. Prošach kajž prede, nana voradu. Nejsem jemu lica ještě svěčku voprovau. Vevové jeho foto, když mě rozsvětlí, zezdá se mi, zo tole tu kváli. Ty najčenče, pručo, ty nažrane, když jsem naposled kupil a sadžil, zmije najkrásnější pvode. Bez cokora je závar. Brička či živenie vukova, tež bude to treba.
0: Červen, smutne.

0: postele, jak o to prosila, když ještě nebyla popelem. Už nesmí zpátky, kde tolik plakala. Hrobníku, příteli, nadzvedni desku. Domů se vrátím sám s kamením stezku.
1: Čítam přebasnenie Boženy Paulikec. Žnínc, Žarovanská basin. Smertne zvunčkie dokličal. Mačerka, mačerka. A neviem, što započeč z tej hostku popiva. Vodu bezmutniva, nebio bezraniva. Svuncu by zalečala do oči. Tuž čakam, so so všice voproča, a votendu niče dale. Mačerku odprošuju, položu k nane. Čehevak bych ju kvat, ižo nesmie domoj, do svojeho voža, kaž je prosiva, tež ešte nebije popil. Ižo vročo nesmie, čež je telko pfakava. Zrudoba jej nestej, byrne šnínc, nedom slze zesušil. Tutka, přečelo, pozbien kamen. Domoj so nauroču sam, s kamenisnu stiska.
0: Tebou znovu slyším náš les v Lužických horách. Proměňovala ses v houbu, nacházel jsem tě a znovu trhal s modrým sluncem v Borůvčí. Kolem sténaly vlaky naložené léty a palouk plný Kristýnek volal po něze. Mlazinou propodával Sýkorčin hlas. Chyti, chyti. Jezero v tu hodinu chvělo se bezedně.
2: Ve svojským převožku přes tebe znova slyšu náš les na Lužických horách. Přemeniva se so na rýb. Namakal jsem če s modrým sluncom ščípajo vospět borůvky. Čahy stonahu nimo počežene zmineniom. A holina polna soninou vovaše vo nežnotu. Vos sykorky přepinka přilisk běr se ju, běr. Jezo v tej hodžine řeše do bězna.

0: To by česká pesniaka Jana Webrova ze svojej piesňu Slova z lodu zhromadne z legendárnej skupiny Dunaj. Po přeču Milana Rabala, vôneho hošťa našej dženstnejšej literárnej biesady, zahajíme s tým ďalší hujímk ze zbierky českého básnika, kotraž klietu hujnže serbsce a ve serbským nakladnictve.
1: To byla česká spievačka Jana Webrova spolu s legendární českou skupinou Dunaj, která letos vydala CD s kočičím názvem Mňau. Z něho jsem vybral píseň Slova v ledu. Text napsal Karel David, hudba je společným dílem skupiny Dunaj a Jany Webrové. A touto písní otevíráme další čtení z mé sbírky lužicko-srbských básní, která v příštím roce vyjde v budyšínském nakladatelství Domovina.
0: Tu již dajme se netko ještě Junu Vokševič od nekotrch kuzvou poezie Milana Rabala a srbských převožků viacorých srbských autorků a autorů. Přebazný nejačíta zemnu znova Roža Domašcena.
1: Bjarnat V.V. Drážďany 1945. Na dlažbě hejno ohořelých not volají dědečku. Tvá hudba ohluchla, s ohněm si povídá jen smrt. Za obzor Varnsdorf 1945. Městečko v údolí na modrém kameni, listopad vítá Almu a Bjarnata a naději. Lužice za obzorem. Zholí a taktovkou vrací se nakrátko, nebýt či být, hudbou se ptá, zatímco žena umírá. Země česká, hrob. Zakrátko hrana zvoní i jemu a českou hlínu nabízí. Když Bjarnat vstupuje, chvěje se. Tak zase spolu, Almo. Návrat do Lužice, Budyšín 2011. V divadle hudba a Bjarnat. Spolu. A my, děti jeho sluchu.
0: Převožk Jurja Vuščanského a Radeka Čermaka. Bjarnat VV. Drežďany 1945. Na plestru roj spalených notů vovaja džido, tvoja hudba je vonemivá. S vohenjom povedá si jenož smerč. Za obzorom Varnočice 1945. Městačko ve dolině, na modrém kameniu nazemni kvita Almu a Bjarnata plné nádeje. Lužica za obzorom. Skijom a taktovku roča so nakrotko, nebyč abo byč, přes hudbu praša so, miestem zo manželská umiera. Česká zemia ro. V krotkým smertným zvoneniu tež jemu zvoni, poskyča so česká piersť, tež Bjarnat nastupí Dirkota, netko zaso romáže s Almu. Naurod do Srbov, Budešin, 2001. V divadle hudba a Bjarnat vosreč. A my děti jeho slyšíme.
1: Rady Serb. Putují cvrčci z Říkanek do Bajek a zpět. Básník opatrně oblíží hory, zvažuje obzory a stříbrem vlasů vábí letopočty. Už ví, že mládencům nerostou uši, když mluví dědové, a v ráji číhají nejen hadi. Už ví, že některé hádanky nemají řešení.
2: Převožk Dorotia Šoučina. rady serb. Čanve su švertče, sprajenčko do basničko, a vročo. Basnik kečplive so rozladuje po horach. Votvažuje vopsore, a ze sliebrom voso vuvabi letoličbe. Hižo vie, zo mvodžencam vuši nerostu, dež reča džedojo. A v paradizu nevakaja jenoješ hade. Hižo vie, zo nekotre hodančka nimaja rozrysania.
1: Překlad ještě nenapsané básně. Zatímco Ježíš umírá na kříži zatlučeném do lebky netvora, v lužických lesích před Zagostem vlci porážejí hlad a medvědi brtníci objevují pástve divokých včel. Svět je plný tesáků a žihadel. Lovci lidského plemene se prodírají před věkým houštím za pohárem hojnosti, z něhož se hledači svatého grálu nenapíjí. Šamanský bulvár hlásá, že i věstonická Venuše zůstala panou. A naklepávači kos se už dnes potkají s našeptávači zrcadlového efektu.
2: Převožk Mirana Cuščina. Převožk ještě nenapísané je básně. Městem, co Jezus mrije na křižu, zabitým do nopa potvory. Ve vůžických lesách před Zagostom velký nad vodom dobyvaja. A brudné medvědže odkrývaja plasty živých pčolků. Svět je plný tesaků a žádvů. Hojntverjo člověčeho spláha předrývajo starodávnu husčinu za pokalom nadbytka sahaja. Z něho so pytarjo svatého grála nenapija. Šamanský bulvár vozjevja, zo je tež Venuša z Vistonic, knižna vostava. A kose kleparjo so hižo dženca zetkaja z vešterjemi špihelového efekta.
1: Básníci na Titaniku. Okna svítí do noci, verše protékají škvírou mezi rty, oči těkají mezi sklenkami vína, krásnými obličeji a těly tanečnic. Někdo vzpomíná na lítka dávné milenky, někdo se těší na chvíli, kdy spočinou na jeho ramenou a venku v rytmu dvoutaktu vyjí sirény. Zpréva duní na jezech, oči těkají mezi věcmi a stěnami a voda stoupá až k Titaniku na skále, odkud se k ní přidávají verše. Vytékají z úst, jako žáby skřehotají, krysy chtějí pryč, jenže dveře netěsní. Z obou stran voda stoupá, mění se v rozvášněného samce, musí to ven a pryč. Jako básníci, které ještě ten večer odplaví daleko, daleko do krajiny zapomnění.
2: Přeložila Dorotea Šoučina. Básníci na Titanice. V okna svěča do noci. Verše běža se škaubemi shubomaj. Voči šuskaja mes vinovými šklencami, rianemi vopličemi a čivami rivaku. nechtu dopomina so na bristva davneje lupki. Nechtu veseli so na kvilu, dež zvoži so na jeho ramenja, a vonka v rytme dvutakta vuja sirene. Sprevja šumi na spuščadvach. Oči šuskaja mez vecami a ščinami. A voda stupa, hač k titanice na skale. Vodkal so k nej přidavaja verše. Beža z erto kaj žabe rechtaja. Ščure chcejža preč. Tola durje nejsu vutekane. Svobeju bokov stupa voda. Pšemenja so na chcičivého sanca. To drbi von a preč. Kajž basnice, kotrch hišče samsne večo, odpovi daloko, daloko do krajine, zabeča.
1: Lužice v předvečer. Beno Budarovi. Obcházím básníku v dům a omývám si oči ve žluté lázni oken. Osamělá židle uprostřed bující zeleně už nevzpomíná. Nevnímá tuto chvíli před západem slunce, kterou posvěcují zvony z kostela Panny Marie v Rožantu. Nad korunami stromů naskakuje morzeovka hvězdných vzkazů. Ať básník spí nebo umírá, noc za řídkým plotem je připravena prostoupit všechny skuliny. Naposledy se nadechnu světla. Ludkové, vodníci a vůrlavy váhavě opouštějí stodolu plnou knih, nahlížejí do ložnice, básník jim sotva znatelným gestem dává volnost. Bože Sedleško zažíhá svůj plamínek a tentokrát ještě odlétá do sousední vsi.
2: Čítám básin, kotruž je Milan Rabal sám do srbštiny přeložil. Vůžica na předvečeru. Za Bena Budaria. Vopkadžam básnikový dom. A odpovjam se vočce v žutej kupeli v oknu. Sam ludki stulc. Vosreč bujneje zelenosče hižo so nedopomina, ne začuva. Tutun čas do kovanja svonca. Posvečuja zvone z cirkve Svjateje Marije Hroženče. Nad kronami štomu zaskakuje morzovane ABC vjezdovih povešćov. Nech basnik spi, abo mreje. Noc za rytkim fotom je přihotovana. Vupelnič šitke škavobe. Posledni raz so nasrybam svetva. Ludki, vodni mužojo a vurlave. Kabvajo vopuščeja brošnju polnu knihu. Ladaja z voknom do spanske jestve. Basnik him z ljedma vičobnej gestu dava svobodu. Bože Sedleško zasveči svoje pfomeško. A tutun raz hišče, votenže do susodneje psy.
1: Krajina dětství. Rogovu, Slepému a Rožantu. Tam leží popel mé babičky. Tam popel země. A voda všem nad hlavou jako kolíbka, jako moře, ze kterého vystoupí ryby a promění se tak jako my se proměnili do šedi. Ve vzpomínkách leda pěšinku za plánkami, modré kopretiny, kadibutku se srdíčkem vzteklého kohouta, nafouklou žábu. Komu pomůže, když povím, co vím? Stejně už nikdo nevrátí, co bylo. Stejně nikdo neuvěří. Jenom já někdy doufám, že jsem tam byl, že jsem to byl já a že to ještě budu já, až se tam vrátím jednou, až moře ustoupí hlubokým lesům a ztraceným vesničkám, až ryby odlétnou a ptáci se vrátí do hnízd pod vodou, schoulím se do rodného bříška, do vajíčka, tam k popelu babičky, k dědovi, pod první políbení, jímž byl stvořen svět, který chci.
0: V převožku Alfreda Meškanka. Krajina děčatstva, věnované Rogovi, Slepomu a Rožanty. Tam leží popiel moje volky, tam popiel kraja, a voda šiem na dvou, kajž kolebka, kajž morjo, z kotrož ustupuja ryby, a so přemenieja. Tak, kajž sme my so přemenili do širizny. V dopomnenkach jenojš modre svierbničky, štěžka za dživými jabłoniemi, drevjany núznik z útrobičku, nemdraho kapona nadutu žabu. Komu to pomádeš praju, štož vím? Tola nichtu ižo neuročí, štož je bylo. Ženie nichtu nevěří, jenož já drude so nádžiam. Zosem tam byl a zosem to byl já. A zo ještě budu já, kde se tam roču nede. Když morjo odstupí hubokým lesam a zuběným věskam, když ryby odléča a ptačky so do nězdu roča pod vodu, čapnu se do rodného brjuška, do jejka tam, popěvě vouky, k džede, pod prénie košenie, s kotrymž pustvorene svět, kotrž chcú.

0: Mode serbski hudbnik Michał Cyż je nam zanies spiel praju haj ze CD-ki, kotruž je wudała župa Jakub Loren Zalecki. S tym sme wuklinče stali basniske tvorbe Milana Rabala, kotre se so přihotuja ve vosebite serbske zbirce. Milan Rabal však nie je jenož autor svojskeje poezie, nie, on je tež v minjenech ležesatkach v našem susodnem kraju vele ze serbskeho basnistva a pismostva publikoval v zbirkach, antologijach a časopisach. To je netko nedom nekotre jeho pokazky z tohole obširného a uriadného převožerského dživa ze serbščiny do češtiny zasvišime. Roža Domašcena, velestronská basnica a převožováka a hudavačelka Rabalových basňů serbsce a nemsce zemnuté serbské originály znova přednese. Do toho pak chcú so Milana ište voprašeč, kak zladuješ ty Milano na serbsko-české literárne styky dženca?
1: Ja môžu o tým jenož z mojho vydania ešte viac. V posledných letách je so dosť veľa knihov serbských autorov v českých převožkách, převažne poezie, publikoval. Bohužel, sú so mnohé vudača zapozdžili, dokáž šici so takéc čestnohamsce a připodla za tuté česko-serbské styky na polách písmovstva angažujeme. Ja dresím tež hižorentná a mám nimo převožovania mnoho druhých nadávkov, kotrež mi veselo obradžia a sej tež veľa časa žádaja. No haj, daleko šviem, přihotuje so napríklad kniha Herty Vyčazec s přeložkami Radeka Čermáka a tež druhých přeložovariov a vážna je edícia Serbská poezia, kotruž pod navodom Lukáša Novosada vudava Tovarstvo přečelou Serbů v Praze. Dotal existuje 6 titlov. Mez druhým vůběr básňou Tomáša Nauky, Jurie Kejšky, Jurea Vuščanského abo unikátné česko-serbské vudače libreta zpěvory Vodžan od Handria Dučmana. Planujo so další zběrky, například básně Marie Kraucec, delňo-serbského básnika Fritza Liba, tež serbsi klasikario v převožkách Zuzany Bláhoveje, Sklenažoveje, steja na pláne.
0: To je opravdu obširný plán, ktorýž se nám tu podal. Netko pak slyšíme nekotre tvoje převožky serbské poezie. Před tvojim převožkom číta Roža Zemnu originale.
2: Herta Vyčazec. Nezapomnička. Nidy v tamnym času, kotrž zvoty rekaše, dokež svirnosť na zemi bydleše, nekčeješe ište žana kvitka, kotraž nezapomne, abo nezapomnička rekaše. Dokež ľudžo ničo zapomnič nemejachu, a ničeho so kač netrebachu. Bole a bole, pak so človeske vutrobe svirnosči suzovachu. A vona boze niče viace vobedlenje a statok nenamaka. Tuž prošeše vona bujského vodca, zoby jí miestno v nebesách popšal. A von vusvyša jej prostvu a vzá zastorčenú hore do svojich nebesov. Na zvotých prúhach votučeného rania čenješe zacpita k modrému nebiu. Jako pak vona ešte junkruč svoje vobličo dele zvoží a na rianu kčejacu zemju polada, kotraž by hač dotal jeje tempel byla, pače slza z jej vočka napriošk čistého žoleška do vonjacije travy. a z neje nasta kvetka, mudra, kaj šnebio same. A šeptaše v rajnšim viciku meča, ne zapomn me. Zemja pak za kvitku ljubosne na svoju vutrobu, jako poslednje zaostajenje svirnostče. A zesadžaju kvele žurleškam a rečkam, v kotrih so mudri na nebes vodznamenjo vaše. Človekojo su tu rožičku husto ščipali, ale jenož malo jih je, ki su jej reč zrozumili.
1: Herta Vyčazec, pomnenka. Kdysi, za onoho času, jen se nazýval Zlatým, protože na zemi bydlila věrnost, nekvetla ještě žádná květina, která by se jmenovala Nezapomeň na mne nebo Pomněnka. Protože lidé neměli na co zapomínat a nepotřebovali ničeho litovat. Stále víc a víc se však lidská srdce věrnosti odcizovala, až už brzy nenašla nikde zastání ani zázemí. I požádala božského otce, aby jí dopřál místo na nebesích. Ten vyslyšel její prosbu a vzal odstrčenou za sebou vzhůru do nebes. Na zlatých paprscích svěžího jitra putovala k modrému nebi. Když ale ještě jednou obrátila tvář dolů a pohlédla na krásnou kvetoucí zemi, která dosud byla jejím chrámem, padla slza z jejího oka na břeh čisté studánky do vonavé trávy. Z té slzy vyrostla květina, modrá jako samo nebe, a tiše šeptala v raním větříku: Nezapomeň na mě. Země květinu s láskou přivinula ke svému srdci jako poslední pozůstatek věrnosti a vysadila ji k mnoha pramínkům a potokům, v nichž se zračila nebeská modř. Lidé tu květinku často trhají, ale je jen málo takových, kteří porozuměli její řeči.
0: Beno Buda, stará prožen z leta 1888. Še zavostanky. Papiere vostanu dredošče rukach nukov, zadživanych. Kajž kšiva brože na krome. Džež vedro rade praskaše na jeje koncach, deščikach a svoncach. Brožen do všech drevov ponožka zajšvošč je se zapisava. Juskot žňov a cepov klepot. Sedonuc do rimota kšik ľubošče a vesela. Net koďa spač tu čišina a ptačky drobná zvírina.
1: Beno Budar, stará stodola z roku 1888. Všechny zbytky, papíry, snad zůstanou ještě dlouho v rukách vnuků, udivených, jako nakloněná stodola na okraji, kde počasí rádo bičovalo její konce za deště i za slunce. Stodola, do všech dřev krovu se zapsala minulost. Jásot žní a klepání cepů, seno dovnitř do zahřmění, křik lásky a radosti. Teď sem chodí spát ticho a ptáci, drobná zvířátka.
0: Čítam netko svojsku basin, pozeng píščelou ve křížnej cirkvi. Jako bychu janželio svoj nev ústokač chceli z empore, pod hobarskými stopami měšeč skludne zynki z dynamitom. Do drewiane husi bić piszczałki z blacha w obnowienie cechi. Pyrić moza myć dych ze czeskich ciełów świnu so. Zlochka ksidła niebieskie, gdyż truby nejapcy womielknu, przez ramio poladnie moj niemaj, kajś ryba a rak we piesku spiewają.
1: Benedikt Dirlich, dozvuk varhan v kostele svatého kříže. Jako kdyby andělé svůj hněv chtěli vytlačit z kůru. Pod obrovskými sloupy smíchat krotké zvuky s dynamitem. Do dřevěných uší bít, píšťaly z plechu, obnovené střechy, rozpalovat mozky, mít dech. Z těžkých těl se vyšvihnou lehce nebeská křídla, když trouby nečekaně umlknou. Přes rameno pohlédneme němí, jak ryba a rak v písku zpívající.
2: Dorotea Šoučina vůznače. Když jejka písam, myslu na tebe a zabudu Jane, když svonco svědčí. A večer, kdy so po čope výšky zasvědčuja. A noc, když vodca velký svoje zuby. Dönč zranja za kvitkací vuku s husacimi nožkami, so nevušmurnu prinje svončne pruhy. A skáža svonco. Kovo jejového světa, čaru velčích zubov za sobu vlečo. Dönč denže zaso v Boží domčk. Do kry červenje. A dohož jej kapisam na tebe myslu. Horca hekolta jelička nezrzaví. Sopierko ve vosku nezesmuči. A vohen nevuhasne v čolaci vony.
1: Dorotea Šoučina, vyznání. Když maluji kraslice, myslím na tebe a zapomenu na den, když slunce svítí a na večer, když se od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do Božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
2: Čítám svojskou basin. Berničanské jabuka. Bychu ze zárody susoda, tajné štipane, same kvoščenky. Kovachme je u komorce zády našich. Zauročete červené lička, vonjachu za rajskými pôdami, za rechom a skráču vodkusných. Božich je tak, zokusnien je vidieč nebe. Čiria v upluných, v zároče meješe sa sprocha. Berničanské čuju na jazyku, když voptávam mě s kajkosčemi. Hurkač, Bričkovc, Šišna, Svodkač, Šamavka, drobnačk, tverdak. Jedne jabłko ma ich červen, druhé ich svot, a ceče ich vulkosč. Ale de Bernečanske bychu menše abo väčše, červenše a svotše, bychu po svojim.
1: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: To by dalša premiera piesnina sua Milana Rabala, skomponované je přes Varnstovského učbnika Ivana Pajsrta. Spívava je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný O tichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnstovském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Predehať so z naše dženstnejšie literárne biesadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantazia na Lubinie, komponované je od Detlefa Kobiele, od vás, ľubí psiposuchario, rožonujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých psíslovov Jana Rade Serbe Saba Viele. Kotože Milan Rabal to runia ze serbštiny do svojej českej mačerštiny přenies.
1: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobiely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so merdovi, abo muchiče sjeđa.
1: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
0: Děž peněze reča, voni mi pravda.
1: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když kneskutka mělčíš, skručuješ sobu.
1: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
0: Najbohatší tun, když najméně třeba.
1: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
2: Šo má svůj konc, koubasa má dvaj.
1: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: To by dalša hudźbna litarna bjesada štafle C serbske čitanske jezby Radia Z ze Žitawy, kotru žence Milan Rabal a Roža Domašcyna ze svojim tvorenjom a čitanjom wobohačištaj. Utromne džaki maj a vam připosucharkam a připosuchariam Božeme a na bozomne zaso svyšenje.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirki basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja vobedlerjov českeje a vužice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritori a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji Žitavskému rádiu Z za pozvání, Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domašcině za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a spokojené.